0: lány szép hajában, mutasd meg, hogy gyönyörű lesz anyád.
1: Uhorská rádió na vlne Budapest 1, vysiela slovenské správy. Pozoňské rádio dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.
2: Here's what opera star Marguerite Piazza says about Camels.
3: If you want to smoke a cigarette that's mild and good tasting too, try Camels. I did, and I found that Camels have a mildness that agrees with my throat, and a rich flavor that I didn't find in any other brand. Try Camels and see.